0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Hit Radio 90.

90. Hit Radio 90.

0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já,
2: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
4: Objevte Jitravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jitravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Dobré ráno, hvězdy na nebi už překryla modrá obloha. Tohle jsou Simply Red, těsně před 7 hodinou. Pojďme na silnice.
1: Na pražském okruhu za sjezdem z D5 směrem k D1 se srazila dvě nákladní auta. Připravte se na kolony. Na dálnici D6 na 180. kilometru u Lubence ve směru na Karlovy Vary bourala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky. A na dálnici D35 na 242. kilometru směrem na Mohelnici zasahují do provozu dva kamiony s defektem. Dejte pozor.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
8: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
7: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
8: Více na herman.cz.
9: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
10: a Marek
9: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
10: s čili nebo bez cukru,
9: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
10: Také v luxusním dárkovém balení.
9: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.
11: Marmelády s příběhem.
12: Zlevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
14: Nejlevnější pneu.cz.
15: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
16: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
15: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
16: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
17: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
18: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
19: Špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
0: Dneska nás čeká jasná až polojasná obloha od severu, přechodně ale oblačná, teploty 27 až 30 stupňů, na jihu Moravy až 33, naopak na severu kolem 24.
2: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Dobré ráno, je středa 27. května, bude 7 hodin. Já chápu, že možná úplně nepotřebujete, aby na vás někdo chrlil množství slov a valil optimismus už od samého rána, tak já to vezmu tak nějak akorát. Hezké ráno, vítej středo, ať se vám to dneska dobře rozjíždí. S vámi dneska výjimečně v tento čas Markéta Rachmanová. Uděláme si to tady hezký.
2: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
20: Escucha el ritmo.

0: Dobré ráno, posloucháte Hit Radio 90. 7 hodin 13 minut, budí vás síl. Je vidět, že jeho bývalá žena, profesionální modelka Heidi Klum, na něm zanechala stopy, v tom dobrým slova smyslu. Síl se pořád skvěle oblíká a ví, že na jeho snědým těle dokonale vyniká hlavně bílá košile. Vypadá to, že na konci tohoto týdne budeme všichni tak trochu síl. Takže Faktor 90, mějte po ruce, za chvíli jsme zpátky, dobré ráno.
1: To nejlepší z 90 najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activii kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafé Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
7: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
6: na akci Letňany nejen dětem.
7: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
6: pohádková divadélka i hudební vystoupení pro děti,
7: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
6: tombolu z dárky
7: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
6: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
7: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany. Oh!
8: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Devadesátky. Oh! Oh!

7 hodin 27 minut, dobré ráno, posloucháte Hit Radio 90, Rajce Fred. Já vím, že mluvit o javorovém sirupu na palačinkách po včerejším zápase je dost bolavý, ale možná si tuhle laskominu pravidelně dáváte a teď prostě nějaký čas na truc nebudete. No, na sítích dneska po tom včerejším hokejovém zápase je samozřejmě spousta odborníků, víc jak kapru při výlovu, samá chytrá elektronická tuška, co se navíc schová za přesníky, ale nebudeme plakat nad rozlitým sirupem z Kanady. I když je pravda, že většina lidí se shoduje na tom, že včera to byl moc hezký zápas, hodný nároďáku a hlavně hodný výhry. Jen někdy prostě ten chleba spadne namazanou stranou i na ledovou plochu. Burma Jones, tuhle písničku si dneska nastavte, až vám bude teplo, protože osvěží Samba v kapkách deště. 7.28, Hit Radio 90.

0: Dobré ráno, už je 7.40, posloucháte Hit Radio 90. John Bon Jovi si zatím užívá spánek ve vlastní posteli. Určitě má takovou tu vysokou, americkou samozřejmě, což by měli v lékárnách dávat lidem nad 40 na předpis. Ale turné Bon Jovi je v přípravách a tam si teda chlapi naložili opravdu slušnou štaci, že se jen tak doma neukážou. Což na druhou stranu, všichni jsou dlouho ženatý, odloučení může mít naopak velmi prospěšný efekt. K tomu středečnímu vstávání už za chvíli třeba East 17, 90 jsou v moment zpátky. Dobré ráno.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Už příští týden pro vás tady na Hit Radio 90. Od rána budeme mít vstupenky na festival Metronom Prague, kam právě letos dorazí Manic Street Preachers, taky Nick Cave a taky Sting. Tak nás začněte sledovat na sítích. I tam bude o porci lístků v hodnotě 8000 korun soutěž. Teď na silnice. Pozor si dejte, v Bubenickém tunelu v Praze stojí tady porouchané vozidlo a teď ráno je to nepříjemná komplikace. Očekávejte zdržení. Jakube?
1: Na dálnici D1 na 196. kilometru směrem na Prahu bouralo osobní auto s kamionem a na D1 je nehoda taky u Holubic. Směrem od Vyškova bourala tady 3 osobní auta v levém pruhu. Na Pražském okruhu na 24. kilometru směrem k D1 došlo v koloně k nehodě 2 osobních aut a na dálnici D10 na 23. kilometru směrem na Prahu stojí na krajnici 2 nákladní auta a částečně zasahují do pravého pruhu. Dejte velký pozor.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
8: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pop a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
12: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal ve hře Eurojackpot 2,9 miliardy korun. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo přes 12 000 uchazečů. Více než 93% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Ty nabídly pro druhé kolo bezmála 25 000 míst. Cestující v Praze musí od června počítat se změnami na Masarykově nádraží. Kvůli pokračující modernizaci tam vlaky z Kladna a Králup nad Vltavou dočasně přestanou jezdit. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. Ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finy.
2: Dneska jasno až polojasno, od severu přechodně oblačno, teploty do 30 stupňů, na jihu Moravy až 33 a naopak na severu země kolem 24.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Včera se mnohým z nás v tom krásném jasném dni možná malinko zatmělo před očima. A možná trošku víc, když jsme se dozvěděli zprávu, že Dominik Feri je na svobodě. Mě na těch fotkách překvapilo to hustý háro. Já jsem si prostě myslela, že když jste ve vězení, tak to jde všechno dolů. No tak doufáme, že nebezpečné myšlenky bývalého pana poslance jsou pryč. Stylově právě teď Gangsters Paradise. Dobré ráno.
0: Markéta Chmanová. Hit Radio 90.

0: Dobré ráno. 8 hodin 12 minut Lazy Days. A to se hodí. Robbie Williams je teďka s celou širokou familií na Azurovém pobřeží, kde je hvězdou filmového festivalu v Cannes. Nemusíte natočit vůbec žádný film, prostě stačí dostat pozvánku, oslovit módní návrháře, zakotvit s jachtou a jste v tom taky. A protože máme od včerejška nového miliardáře i v našich řadách, tak za rok to může být i s českou účastí. Za chvíli k tomu víc, mezitím si zkontrolujeme tikety 90. Za moment zpátky i s Ace of Base. Dobré ráno.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hitrádiu 90.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
7: Nova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
8: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
7: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
8: Když vysavače,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Někdo potřebuje ke štěstí Open Space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný machiny, pojď do Voda.cz Service. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz.service.com.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

milujete Kylie Minogue, tak se teď dejte na Netflixu nový dokument, má 3 díly a hodně se povedl. 8.26, dobré ráno, ladí vás je Rádio 90. Hodně často se objevují zprávy, že někdo v Americe vyhrál v loterii obrovský balík peněz. Tak včera se losoval Eurojackpot a skoro 3 miliardy korun se odnáší sázející z Česka. Je to historicky nejvyšší výhra, která u nás kdy padla. No a teďka pojďme počítat. Radost z toho má totiž i stát, protože výhra se samozřejmě daní. A v tomhle případě je to daň, která dělá něco kolem, no zaokrouhlíme to, 450 milionů korun. Což by dalo třeba na stavbu 1,5 kilometru dálnice. Ale dálnice, která musí být rovinatá. Žádný tunely, žádný mosty pro zvířátka. Prostě taková holá dálnice. Takže ta, co jednou třeba povede z Jaroměře do Trutnova, je na tenhle ten budget moc kopcovitá. Dobré ráno.

0: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: Krásné ráno, takhle hraje středa s Hitrádem 90, blíží se 9. hodina. Napsala Míša, díky za Spice Girls, zaspívala jsem si do zrcátka v autě. Děti se mi smějou. To je, myslím, celkem přirozená reakce. Jak to vypadá na silnicích právě teď? Píšete nám o nehodě náklaďáku s osobním, a to na trase Pohořelice Brno. Projíždí se opatrně a projíždí se pomalu. Je to komplikace, i tak dobře dojeďte, Jakube.
1: Na nájezdu z Pražského okruhu na dálnici D1 směrem na Brno blokuje provoz nehoda. Na dálnici D6 na 78. kilometru u Lubence ve směru na Karlovy Vary bourala dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Na trase Karlovy Vary Plzeň u Chotíkova bourala čtyři auta. Na místě zasahují záchranné složky. A na Břeclavsku mezi Mikulovem a Valticemi u Sedlce došlo ke střetu osobního auta se skútrem, tak i tady dejte pozor.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
9: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík.
8: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
12: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
14: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
13: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
15: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Počasí dneska dokonalý trailer na prázdniny. Jasno až polojasno, teploty 27 až 30, na jihu Moravy 33 a naopak na severu Čech kolem 24.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Dobré ráno, je středa 27. května, 9 hodin, za měsíc už bude vymalováno. Vysvědčení rozdaný, prázdniny začnou letos o něco dříve, takže studenti natěšený, rodiče už méně. Učitelé už se nemůžou dočkat, až se zbaví toho typického tiku v očích, který se vždycky objevuje někdy na konci května. Markéta dneska s vámi, ať to jde.
1: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.
0: 5. června se objeví na streamu úplně nový film s Jennifer Lopez v hlavní roli. Bude to taková oddychovka akorát na prázdniny. Teď Waiting for Tonight. Dobré ráno.

0: Hrajeme nejvíc 90 v českým éteru. To jsme my, 9 hodin 11 minut, posloucháte Hit Radio 90, zpěvačka Emilia. No a Řecko pokračuje v boji proti dopadům masového turismu. Sezona je sice na začátku, ale dovolenkáři už si zřejmě na stovkách pláží v Řecku nebudou moct pronajmout lehátko ani slunečník. Všechno se to uklidí, protože přednost má dostat příroda před komerčním využitím. Takže teďka prostě od 5 ráno budou turisti blokovat ručníkem ne lehátko, ale svůj písek ve stínu. 90ky jsou za chvíli zpátky. Chris Ria, dobré ráno.
1: Největší 90kové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Pěkný dopoledne, 9.26, posloucháte Hit Radio 90. My už brzy pro vás natočíme díl podcastu Vypalovačka právě o fenoménu Britney Spears. Možná, že si k tomu pozveme i nějakého psychologa, protože tam ta cesta nebyla vždycky jenom pod jasnou oblohou. Vypalovačka má venku už 7 dílů a každý je právě věnovaný nějakému 90-kovýmu fenoménu. Jeden jsme věnovali třeba áčkovým hollywoodským hvězdám, protože zatímco dneska chodíme na Disneyovky, Marvelovky, tak tenkrát se do kina chodilo na jména z plakátů. Ta prostě zaručila, že kino bylo plný a navíc se i smálo. Kor, když tou hvězdou byl Jim Carrey. Miluju Jima Carreyho jako Ace Venturu. To je prostě jako pecka. A Jim Carrey se fakt jako na nějaký čas zavřel do zoologické zahrady a tam jako nasával to, jak se ty zvířata chovají, jak se pohybujou, jaký vydávají zvuky. Takový strýček jedlička trošku jako. Jim Carrey je za mě skvělej a přesně, má i vlastně tu vážnou tvář, kterou ukázal třeba v Truman Show.
1: Já jsem to teda jako neviděl, tak se přiznávám.
0: To si dej.
1: Proto mám právě toho Jima Carreyho.
0: Je to takový jako dospělácký
1: film. Spojenýho s těma bláznivýma komediema, ty jsem teda bohužel jako viděl. Říkám fakt jako bohužel, protože jak ty jsi zmínila strýčka jedličku, tak jako já mám prostě Jima Carreyho jako takovýho českýho Luďka Sobotu.
2: Ne,
1: jako,
2: to ne.
1: No ne, tak pokud jsem neviděl ty vážnější filmy, tak jako mám prostě jako Jima Carreyho takovýho Luďka Sobotu.
0: Neměla byste za 10 korun drobný, myslíš tohodle Luďka Sobotu?
1: Teď si představ, že Luďka Sobotu dabuje Bohdan Tuma.
2: Chudák Jim Carrey.
1: Já jsem to hodně vzal s nadsázkou, tohleto, ale
2: já
1: občas
2: se snad na něj najdu nějaký kontakt a napíšu mu, že tady kolega Klein o něm tvrdí, že to je Luděk Sobotu.
1: Třeba bylo to potěšilo.
2: No, Luďka Sobotu určitě.
0: Ano.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: A Vypalovačka je všude na podcastových platformách, tam, kde se podcasty poslouchají. Samozřejmě na YouTube a taky na našem webu hitradio90.cz. Díky, že ladíte a posíláte reakce třeba i na ten nejnovější díl, který je o boybandech. Teď Bu Redlýs.

Něco jako Harry, jdu do baráku, tak máme, jdu domů. Ozzy Osbourne, 9.40, Hit Radio 90. Rodina Ozzyho spojila síly s jednou technologickou společností, která dělá profi hologramy, a momentálně se vyvíjí Ozzyho avatar, který bude schopen nejenom se pohybovat, gestikulovat, ale hlavně mluvit. Minulý týden tu myšlenku představila manželka Sharon. Veve bude schopen nejenom se pohybovat, gestikulovat, ale hlavně mluvit. Minulý týden tu myšlenku představila manželka Sharon ve Vegas a publikum bylo

0: sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Michael Jackson na Hit Radio 90 a dostali jsme to přímo do srdce 90. Jak se jezdí?
1: Hromadná nehoda komplikuje provoz na silnici z Plzně do Karlových Varů u Chotíkova. Místu se raději vyhněte. Na dálnici D1 na 225. kilometru směrem od Vyškova na Brno zasahuje do provozu odstavený autobus s defektem. Dejte tam pozor. A na trase z Mikulova do Pohořelic za Novomlýnskou nádrží leží na silnici pneumatika, tak buďte ve střehu a raději tam uberte plyn.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Mamí, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
4: I teď?
6: Ano.
4: A teď?
6: Jo, včera, dnes i zítra.
5: Prostě pořád.
7: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
10: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
9: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
10: Více na herman.cz.
11: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
12: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
13: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
14: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
13: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
14: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
15: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
16: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
17: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
18: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
17: A tak to bude drahé.
18: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
19: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
2: Hit Radio 90.
0: Takže počasí. Jasný až polojasný. Někde se můžou objevit přehánky nebo bouřky. Jestli jste na východě Moravy, ve Slezsku a na jihu Čech, tak tam čekejte i bouřky.
2: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Skok. Kontroloval bych tiket, pokud sázíte, jestli není výherní. Včera totiž v jedné známé české loterii, která se mimochodem hraje po celé Evropě, padla rekordní výhra. Sedíte? 3 miliardy korun, což překonalo i rekord z roku 2015. Já se jmenuji Vláďa Řepka, teď v 10 mám už tiket zkontrolovaný a jenom tak říkám, vydělali jsme na tom všichni. Já to nebyl teda. Na daních českému státu totiž výherce odevzdá skoro 5 miliardy. Hele, to bude školek.
2: Hit Radio 90.

0: plnili památníčky, plnili pokojíčky, já myslím, že srdíčka i bravíčka. I Take That, ty jsou teď na Hit Radio 90. Pokud vás zajímá fenomén boybandů, tak se mu věnujeme v našem novém podcastu Vypalovačka, který najdete všude na všech podcastových platformách, anebo jednoduše taky u nás na webu hitradio90.cz. Za chvilku pro vás chystám Stinga, plus budu mít informaci, jak na něj dostat lístky zadarmo. Vydržte s náma, jsme Hit Radio 90.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Pika, pika!
4: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
5: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
6: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Nemáte taky u Stinga někdy takovej ten pocit, že má v Praze druhej tajnej domov? No, důkazem může být i jeho účast na Metronom Prague 2026, který se uskuteční už pomalu za chvíli, je to na spandutí, 19. až 21. června. A mě tak napadá otázka, co takhle lístky na Stinga, Manic Street Preachers, Nicka Cavea a další? Chtěli byste? My vám je dáme. Buďte ve střehu, protože od pondělí budeme na Hitrádiu 90, jak ve vysílání, tak na sítích, rozdávat právě lístky na festival Metronom.

0: Jestli teda 90ky uměly něco, tak vyrobit hvězdy, který se drží dodnes. A Pavel Habera před chvilkou je teda jednou z těch hvězd. Teď někde líkly záběry k nový Superstar, kde bude Pavel Habera porodcovat. Objevil se tam ve smokingu a dámská část internetu úplně spadla. Rozumíme tomu ale i my chlapi, protože bychom chtěli vypadat jako Pavlík. Mít to jeho charisma a já teda i vlasy. Hit Radio 90, za chvilku Texas.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
4: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
5: s čili nebo bez cukru,
4: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
5: Také v luxusním dárkovém balení.
4: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Devadesátky jsou zpátky.

0: 4 minuty před 11. Texas na Hit Radio 90 jasně říkají, že některé věci prostě nemůžeme ignorovat. Třeba i to, jak to vypadá na silnicích.
1: V Praze na Strakonické před Barandovským mostem směrem do centra se srazila 3 osobní auta a blokují jeden pruh. Zdržíte se v koloně. Na trase z Pohořelic na Brno za vodní nádrží Nové Mlýny blokuje provoz nehoda. Projíždí se Kyvadlově, kolona má asi kilometr. S menším zdržením počítejte i v protisměru. A na trase z Kinčperka nad Ohří na Lázně Kinžvárt u odbočky na Lazy blokuje provoz porouchané nákladní auto. Pro nákladní vozidla je místo teď neprůjezdné.
0: Já ještě přidám D5 směru na Plzeň, porouchaný vozidlo, očekávejte tam zdržení, je neprůjezdná zpevněná krajnice, odstavný pruh, tak dávejte pozor.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
4: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. 5-hvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
9: Stěhování Krbec všechno zařídí.
8: stěhovanikrbec.cz
9: Stěhovací a vyklízecí služby.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Sádka. Podíváme se na oblohu, koukám, tam je dneska jasno, no někde i polojasno, ale můžou se objevit i přehánky nebo bouřky. Trošku to profukuje, teploty 25 a 30 jsou tedy proto ideální.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Odveze si Česká republika z letošního mistrovství světa v hokeji medaily? No tak takhle, o tom, jestli do boju o medaile vůbec půjdeme, rozhodne zápas s Finskem, takže budeme držet palce. Samozřejmě u obrazovek i poradíme. Já se jmenuji Vláďa Řepka a protože nevím, jestli to máte jako já, ale vím pouze to, že hokej se hraje na třetiny, ale když hrajou naši kluci, tak mám pocit, že jsem vystudoval vysokou trenérskou.
1: Hit

0: Lenny Kravitz. Včera u něj doma to vypadalo, jako v soutěži zpívá celá rodina, protože slavil narozeniny a dorazili všichni, včetně jeho milovaný dcery Zoe. Jestli jste zvědaví, kolik foukal svíček, 42, 52, musel pořádně natáhnout do plic, sfouknul jich 62. Taky se trošku nadechneme a vrátíme se za chvilku s Amy Grant na Hit Radio 90.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Do Penny dorazila Polštářová Zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
6: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
14: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
13: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
15: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

devadesátky non-stop, takže se dostalo i na Amy Grant, která nás vzala do roku 91, teda na úplný počátek devadesátek, což byla doba, kdy jsme my tady v Česku o slovu klimatizace vůbec neslyšeli. Proč to zmiňuju? Lanovku na Petřín tu asi znáte, určitě jste tam alespoň jednou jeli. Brzy budou jezdit z brusu nový vozítka, která dostala na netu pěkný přezdívky. Říká se jim třeba sauna na kolečkách nebo pojízdní skleník. Důvod? Nemají totiž klimatizaci. Prý to nejde, což je zrovna v tomhle vedru úplně super. Můžeme nás jenom uklidnit to, že jízda novou lanovkou na Petřín bude krátká. Jsme Hit Radio 90 a mám pro vás právě teď Rockset.

0: Už skoro k obědu, v 11.38 si dáváme na Hitradio 90 anglický ptáčky Baby Bird a You Are Gorgeous. Mám pro vás ještě přichystanou třeba Sheryl Crow, která nikdy nebyla jenom taková ta holka do auta, ale občas uměla být i pěkně upřímná. Tak ta upřímnost za chvilku na Hitradio 90.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Happy Sport!
2: Půjčovna a Service Call.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
8: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Hit Radio 90 teda jede 6 minut před polednem. Two Unlimited, a jak jedete vy?
1: Na trase z Tábora na Pelhřimov za Obrataní probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Počítejte s omezením. Na Pražském okruhu u sjezdu na Písnici na 5. kilometru směrem k letišti stojí u krajnice poroukané osobní auto. Dejte pozor. A na trase z Kyjova do Veselí nad Moravou ve Vracově zasahují záchranáři a policie u střetu osobního auta s motorkou. Tak i tady opatrně.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: A zásilka z datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
9: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulu

0: 33. Na zápasě jsme Under Armour makes
1: you better. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně klesnou na loňskou úroveň. Potvrdila to sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Sněmovní výbor pro obranu projednal návrh na jmenování generálporučíka Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu. Tím se splnila zákonná podmínka. Teď ho prezident Petr Pavel může jmenovat. Současný náčelník generálního štábu Karel Řehka končí k poslednímu srpnu. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal včera večer ve hře Eurojackpot bezmála 3 miliardy korun. Sázející z výhry odvede státu 15% srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá zhruba 440 milionů korun. Naši hokejisté zakončili základní skupinu na světovém šampionátu prohrou s Kanadou. Znamená to, že naši ve skupině obsadili třetí místo a na čtvrtfinále se stěhují do Curychu. V klíčovém duelu vyzveme Finsko. Zápas se bude hrát zítra odpoledne. V dalších duelech se utkají Kanada se Spojenými státy, Švýcarsko se Švédskem a Norsko s Lotyšskem.
2: A jak je venku? Teplo, počasí, jasný až polojasný, někde se můžou objevit přehánky nebo bouřky a teploty 25 až 30.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Vítejte ve 12 zpátky na Hit Radio 90. Já se jmenuji Vláďa Řepka a slunce začíná nabírat pěkně na síle. Tak by to chtělo přizpůsobit i dalším songem, takže posílám trochu reggae vibe, Big Mountain, ať se úplně neupečeme.
0: Hit

0: Úplně původně tenhle ten hit otočil Elton John už v roce 76, to jste ještě nebyli ani na světě, s Kiki D. My jsme se ho teď na Hit Radio 90 užili s úžasným RuPaulem. Syra Eltona bohužel už letošní rok nikde na koncertě ani na turné neuvidíme, plánovaný ho nemá. Čekoval jsem jeho stránky, ale drag queen RuPaul ano, takže jestli se chcete zasmát, klidně můžete, na jeho stránkách najdete kde, jen musíte zaloužit. Krásný poledne, je čtvrt na jednu a my jsme Hit Radio 90.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Vytáhni Jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
6: Povídám, vytáhni Jendu!
7: No jo, výtahy jedna!
8: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo?
9: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
10: Jendo, ty seš ale bedna!
11: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
12: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně@katalpa.cz.
13: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný mašiny, pojď do Voda.cz servis. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz-service.com.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Božská Selin na Hitrádiu 90. Michal David nedávno prozradil, že jedna jeho písnička se líbila Celine Dion natolik, že ji chtěla zpívat. A vy jste teď v půl jedný zvědaví, která to byla, že jo? Tahle. No, si představte, že tuhletu písničku Teď královnou jsem já z muzikálu Kleopatra mohla zpívat anglicky Celine Dion. No už byla skoro ruka v rukávě. Jen to překazil manžel Celine Dion. Takže do Vegas jsme nedojeli a zůstali s touhletou písničkou, ale mimochodem taky skvělou, pouze tady u nás v Praze. Pokračujeme dál, Mike and the Mechanics na Hit Radio 90.

0: Máme hezky rozjeté odpoledne s Hitrádiem 90 ve 12.40 s Madonou. Milovali jsme ji v roce 98, když tohle vyšlo, a milujeme ji i dneska. A milovat Madonu budeme i 5. června, kdy vydává svoji novou desku Confessions 2. S deskou se Madonna vydá i na stříbrná plátna, protože bude mít premiéru film. Ten se představí na filmovém festivalu Tribeca v New Yorku. My hrajeme 90ky non-stop a pokračovat budeme za chvíli, třeba s Pulp.
1: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nová dvojka až proku fandí Česku!
3: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
2: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Kaufland!
5: Jsou tady!
4: Jsou tady!
6: Jo, jsou tady!
7: Jsou tady!
4: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady!
10: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: 90ky jsou zpátky. Hitrádio 90.
10: Korun.
11: 90ky jsou zpátky. Hitrádio 90.

0: 4 minuty před 1 hodinou na Hit Radio 90 Michelle Gale, která bude v Londýně na West Endu hrát v divadelním pokračování Harryho Pottera. A vás taky asi zajímá, jak se jede, tak se to dozvíme právě teď.
1: Na trase Jičín, Nová Paká u Úlibic na kruhovém objezdu se srazila dvě osobní auta a provoz je částečně omezený. Počítejte s menším zdržením. Na trase Hradec Králové Vamberk za Častolovicemi se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky a policie a blokovaný je jeden pruh, dejte pozor. A opatrně taky na trase ze Štenberka na Opavu za Litultovicemi havarovalo osobní auto.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
3: Yes, sir!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
7: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
8: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
7: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
8: Když vysavače,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Venku je teplo, počasí jasný, polojasný, někde se můžou potom objevit i přeháňky nebo bouřky a teploty 25 až 30 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Tak prosím vás, jestli máte někde doma, zabalte plakáty všech červených Poršáků, co nám visely v devadesátkách v pokojíčkách. Už je nebudeme potřebovat. Kapesníky, Ferrari nachystalo první elektromobil, který vypadá, jak když se potkalo s Applem. No aspoň ten dojezd jde přes 530 kilometrů. Já se jmenuji Vláďa Řepka, teď ve 13.1 to rozjíždím na Hit Radio 90 s Natálkou Imbruliou.
0: Hit Radio 90.

0: NSYNC na Hitradio 90, a protože jsou, jestli se správně dívám a dívám se správně, chlapeckou kapelou, tak i o nich je Vypalovačka, náš podcast. To znamená Markéta, Ivo a Michal, čemu se věnují tentokrát, jak fungovala výroba chlapeckých kapel a proč každý ten člen kapely měl přidělenou svoji roli. Hodnej kluk, rebel a až po toho největšího krasavce. Najdete je na podcastových platformách anebo na hitradio90.cz, takže až budete mít chvilku, pusťte si je. Já za chvíli pouštím Spice Girls Viva Forever na Hitradio 90.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Už zase nejde internet.
6: Ta Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Yes!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: Devadesátky jsou zpátky.

Na Hit Radio 90 Spice Girls Viva Forever. Metronom Prague 2026. Jestli na ně chcete jít, zapište si do mobilu 19. až 21. června. Bude v Letňanech na letišti. No napište si to, i když nechcete kupovat, ale rádi byste šli. My totiž budeme příští týden rozdávat lístky, takže jestli chcete vidět naživo třeba Stinga, Manic Street Preachers, Nicka Cavea a další, začínáme v pondělí a tohleto bude právě výherní písnička. Jo? Jsme domluvení? A my dál hrajeme nejvíc devadesátek v českém éteru. Teď pro vás mám Prince. Princi. Je.

0: Robbie Williams byl dokonalej v roce 98, kdy vyšel tenhle song a je i dneska 27. května ve středu ve 13.40. Tak máme už čtvrtý den po sobě v Česku, takhle teplotní rekordy padají, takže při čekání na tramvaj se měníme v grilovanou zeleninu. Trocha ochlazení by mohlo přijít zítra, ale o víkendu jsou tropy back. Stejně jako Ivo Alač za chvilku na Hitrádiu 90. Krásný odpoledne.
1: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
2: s čili nebo bez cukru,
1: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
2: Také v luxusním dárkovém balení.
1: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 90, 7 minut před 14, což je čas, kdy se s vámi vítá Ivo Aláč. Přeju vám krásné středeční odpoledne. Pojďme se rovnou mrknout na to, jak to vypadá s dopravou. Více ví někdo z našich kolegů.
1: Na dálnici D2 na 11. kilometru směrem na Brno se střetla dvě osobní auta. Dejte pozor a počítejte se zdržením. Na dálnici D5 na 95. kilometru směrem od Rozvadova na Prahu se srazila dvě nákladní auta. Na vozovce navíc leží vysypaný náklad, jsou tam poházené brambory, tak dejte pozor. A na trase z Kopřivnice na Nový Čín před nájezdem na D48 u Rybí zasahují záchranáři a policie u nehody dvou osobních aut. Počítejte s omezením, zdržíte se nárazově.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
10: GenX.cz. OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
11: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život. Oh.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Dneska jasno až polojasno, přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se místy vyskytnou i přehánky s malou pravděpodobností, možná i nějaká ta bouřka. Nejvyšší teploty čekejme mezi 24 a 33 stupni Celsia. A co se týče čtvrtka, tak by mělo být i nadále převážně jasno nebo skoro jasno. Na severu a východě se odpoledne vyskytne kupovitá oblačnost, hlavně na horách, ale bude to beze srážek. Nejnižší noční teploty 11 až 5, nejvyšší denní jen mezi 21 a 25 stupni.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Přiznám se, že dneska mám za sebou jeden horor v kině, potom horor při docela marném hledání ideálního obědového menu v okolních restauracích, což teda v tom vedru bylo ještě úmornější než obvykle. Nepočítám ten včerejší hokejový horor, no a tak co vám budu povídat, pak jsem se hodně těšil, až tady budeme spolu poslouchat největší hity 90. let na Hit Radio 90. Před námi jeden od kapely No Doubt.
1: Hit Radio 90. a Ivo Alač.

0: Ještě předtím, než začal používat přezdívku Fatboy Slim, tak měl Norman Cook několik jiných, třeba Mighty Dub Cats, Cheeky Boy, Sunny Side Up, Yum Yum Head Food, anebo The Feel Good Factor. No a koncem 80. let dal taky dohromady skupinu nazvanou Beats International a ta v roce 1990 hodně zabodovala s písní, kterou jsme si právě teď zahráli na Hit Radio 90, Dub Be Good To Me. No a za chvíli UB40.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
6: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
6: CZ.
13: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Na Hit Radio 90 doznívá jeden z největších hitů kapely New Order. Úvodně v 80. letech tohle ta písnička bodovala, ale my jsme si zahráli 94. verzi True Faith. Žijící členové této party a taky jejího předchůdce kapely Joy Division se asi těší na 14. listopadu, kdy budou slavnostně uvedeni do rock'n'rollové síně slávy, která možná s výjimkou zpěváka Bernarda Sumnera a basáka Petra Hooka, kteří se docela hodně pohádali a jejich spory se kdysi řešily u soudu, no ale vzhledem k té mimořádné poctě to vypadá, že by po 20 letech zhruba, alespoň na chvíli, mohlo být vše zapomenuto a všichni se toho 14. listopadu v Los Angeles na tom pódiu sejdou. No ale uvidíme. Budeme držet palce samozřejmě. A teď už ATB na Hit Radio 90.

0: bylo jak zítra odpoledne, tak i v sobotu a hlavně v neděli, kdy se na mistrovství světa v hokeji bude hrát o medaile. První krok ale musíme udělat zítra o 16:20 proti Finům, tak budeme samozřejmě držet palce.
1: Kdyby byli stěhováci, jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
2: Stěhování Krbec všechno zařídí.
1: stěhovanikrbec.cz
2: Stěhovací a vyklízecí služby.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
4: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
3: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
4: Když vysavače,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 jedinečný zpěv a řev Stevena Tylera z Aerosmith v hitu Crying. Doznívá nám to 7 minut před 15. To znamená, že za chvíli tady budou dnešní 3 ve 3 Eurochartové, ale předtím také aktuální informace z dopravy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na dálnici D5 dejte pozor na nehodu na 95. kilometru ve směru na Prahu. Provoz tam přibržďuje, ale netvoří se nehybná kolona. Zdržíte se na dálnici D1 ve směru na Prahu, budete popojíždět půl hodiny mezi 212. až 194. kilometrem a pak ještě před omezením na 25. kilometru. V opačném směru necháte 20 minut mezi 84. až 196. A opravy zavřely nájezd na dálnici D6 od Chebu směrem na Německo. Práce potrvají do 5. června. Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně do dneho.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Pika, pika!
5: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
6: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
9: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
10: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
9: Když fandění, tak Mironet, klikni dvakrát.
11: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Dnes jasno až polojasno, přechodně oblačno, na východě Moravy a Slezska a na jihu Čech se můžou objevit nějaké ty přehánky nebo i bouřky a nejvyšší teploty se pohybují mezi 24 a 33 stupně Celsia. Zítra očekáváme i nadále převážně jasno nebo skoro jasno. Odpoledne kupovitá oblačnost na severu a východě, hlavně na horách, ale bez srážek. A nejnižší noční teploty 11 až 5 a nejvyšší denní jen mezi 21 a 25 stupni, tak se aspoň trošku schladíme.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: No a na dnešek to vyšlo krásně. V 95. byl další žebříček Eurochart Hot 100 vydán přesně 27. května. No a v první desítce nejprodávanějších singlů byly Skvosty, které nám zahraje Michal Klein od 18 hodin na Hit Radio 90. Už teď si ale dáme něco z té druhé desítky, konkrétně 15., 16. a 17. místo. Takhle krásně za sebou. A na nich byly The Offspring s mojí nejoblíbenější písní od nich, dále francouzsky zpívající Céline Dion a taky dva roky po What is Love stále ještě hodně úspěšný Headway.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Na Hit Radio 90 píseň Fly Away, kterou Hathaway představil své druhé album The Drive v roce 1995. Vyšla jako první single z něj a navázala na hity z toho prvního alba. Eurochart dosáhla na 17. místo 27. května roku 1995, kdy byla na 16. Celine Dion s hitem Purko Teamem Encore a na 15. The Offspring s peckou Self Esteem. Top 10 zahraje Michal Klein od 18 hodin na Hit Radio 90.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 se vrací. Poslouchejte každý týden na Hit Radio 90.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova. Nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
5: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
4: na akci Letňany nejen dětem.
5: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
4: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
5: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
4: tombolu z dárky
5: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
4: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
5: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Stres.
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Na Hit Radio 90 The Rolling Stones, jejich nový hit In The Stars je number one hitem v britských žebřících prodejů fyzických nosičů. A koho by to z nich napadlo, když se před těmi 65 lety dávali dohromady, že to ještě budou zvládat, tuhletu disciplínu v roce 2026. Stoney a Love Is Strong za námi. A vzhledem k tomu, že ten červen se blíží a že ty červnové dny jsou v posledních dnech tady s námi taky, tak tady je June Afternoon od Roxette.

0: Na Hit Radio 90 Backstreet Boys, o kterých se samozřejmě hodně bavíme v nejnovějším díle našeho podcastu Vypalovačka o fenoménech 90. let, který je o boybandech.
1: Víte, kdo měl úplně prapůvodně do Backstreet Boys nastoupit? Jeden slavný dneska, napovím, herec. Byl v tom castingu, ty to víš, veď?
0: Ne,
1: vůbec. Všechno o všech hercích.
0: Brácha jeho byl v New Kids on the Block, Marka
2: no,
0: Wahlberga.
2: Právě, že by no, se to třeba jako vrátili. Jako.
0: On ne. Tam totiž chvíli Donny, byl
2: Donny
0: i ten Mark.
2: Wahlberg a Mark, jo, aha.
0: Ale...
2: Tak kdo?
0: Počkej, do Backstreet Boys si říkal,
1: do Backstreet Boys měl normálně nastoupit.
0: Třeba Johnny Depp.
1: Ne.
0: Chcete-li se rozvědět odpověď na tuto Michalovu otázku, tak si poslechněte Vypalovačku na téma Fenomén Boyband, která je na podcastových platformách, YouTube kanálu Hit Rádia, nebo na stránkách hitradio90.cz.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let. 90. Hit Radio 90. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
3: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byl doplněk k naší nejúspěšnější vypalovačce zatím o smrti Kurta Cobaina. Výborná věc od Nirvány, About a Girl z MTV Unplugged. Máme necelých 5 minut před 16. Je čas na aktuální informace z dopravy, má je pro nás Renata.
1: Na příjezdu do Prahy po dálnici D10 necháte půl hodiny v koloně kvůli nehodě na 22. kilometru. Kolona na 20 minut je na Pražském okruhu v obou směrech u Ořechu na 19. kilometru a kvůli tomu dochází ve směru na letiště k blokovému odbavování v tunelech. Nehoda na 78. kilometru D5 ve směru na Německo vám sebere půl hodiny v koloně a podobná situace je na D1 ve směru na Prahu před Jihlavou na 127. kilometru. Na dálnici D3 na 93. kilometru ve směru na České Budějovice bouralo osobní auto s nákladním. Blokovaný je levý jízdní pruh, i tady počítejte s menším zdržením.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
3: Všechno najednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
10: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
9: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
10: Více na herman.cz.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Adora Hotel Resort v oblíbeném tureckém Beleku. Pětihvězdičkový resort u písečné pláže nabízí bazény, tobogány, sportovní vyžití i prostor pro odpočinek. Ideální pro rodiny, páry i všechny, kteří chtějí dovolenou plnou nezapomenutelných zážitků. Vyrazte z Coral Travel a užijte si Turecko naplno.
14: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
15: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
14: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
15: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
16: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Ve čtvrtek by mělo být jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se na severu a východě vyskytne kupovitá oblačnost, hlavně teda na horách, ale mělo by to být beze srážek. Nejnižší noční teploty mezi 11 a 5 stupni Celsia, no a nejvyšší denní jen mezi 21 a 25.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: I v 60 či 70 letech měla jedinečný hlas, bujatou kštici, opravdu krásné nohy a energii, kterou jsme jí všichni záviděli. V neděli to byly 3 roky, co nás ale bohužel opustila, ale přesto je dodnes the best.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Hit Radio 90 The Connells a 74, 75. Vzpomínali jsme tedy na jedno období let 70. ale jinak tady vzpomínáme hlavně na léta 90. Hrajeme 90 non-stop, nejvíce 90 v českém éteru a jsme rádi, že jste s námi. Za chvíli se k nám ještě připojí Eňa anebo Hansen.
1: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. Aneb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
12: Jsou tady.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koli a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
14: Senkor.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Night Radio 90 Saš a Encore une fois, tedy ještě jednou. No a klidně mi napište, které hity z našeho vysílání byste si dali rovnou ještě jednou, hned jak dohrajou. Ne, že bychom tohle začali dělat, hrát tu samou písničku dvakrát za sebou, ale zajímá mě, co máte vlastně úplně nejradši z toho pečlivě poskládaného a kolegou Michalem v podstatě vymazleného playlistu Hit Radio 90. Psát nám můžete přes WhatsApp nebo SMS-kou na číslo 720-868-636, které se teda hlavně uložte i kvůli telefonické soutěži o vstupenky na Metronom Festival, která tady bude už příští týden. No ale už teď tady jsou Let Loose s velkým hitem Crazy For You na Hit Radio 90.

0: kolem naší planety prosvištěl asteroid velikosti autobusu. Nic vážného to nebylo. Nic takového jako ve filmu Armageddon, ze kterého jsme si právě teď zahráli tu úžasnou verzi Leaving on a Jet Plane podání Chantal Kreviacuk. No a za chvíli už třeba Cher nebo John Bon Jovi na Hitrádiu 90.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: Night Radio 90 jsme si připomněli jedinečný hlas Dolores O'Riordan, tohle byly The Cranberries, Animal Instinct, teď už doprava od Renaty.
1: Na dálnici D10 budete popojíždět 20 minut v koloně před nehodou na 24. kilometru ve směru na Prahu. Na Pražském okruhu necháte půl hodiny mezi D6 až Ořechem směrem k D1. V opačném směru pak dochází k blokovému odbavování obou tunelů. Provoz aktuálně zastavuje u Jesenice. A bouralo se na příjezdu do Prahy od Brna na 6. kilometru, tady necháte 20 minut. Zpozorněte na dálnici D6 u Chebu, kde na 152. kilometru ve směru na Karlovy Vary bouralo osobní auto s nákladním a dvě auta se srazila na 25. kilometru D8/40 směrem na Frýdek Místek.
2: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
3: Jasně, už balím.
2: Mami, a co když bude pršet?
3: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z Wehrmachtu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
2: Jo, to bylo super.
3: Viď, mám dobaleno.
2: Hurá, jede!
3: Letní sovčelky z Wehrmachtu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v.mart.cz. Wehrmacht. Ušito v Liberci.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já,
7: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný mašiny, pojď do Voda.cz Servis. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz-service.com.
10: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
12: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
11: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
13: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
14: Pokračujeme přehledem zpráv dobré odpoledne. Podvodníci aktuálně zneužívají jména policistů z Jablonce nad Nisou. Pracovníci tamního územního odboru už přijali řadu telefonátů od lidí z různých koutů republiky, které se pokusili podvodníci připravit o peníze. Ověřovali si, zda jim kriminalisté skutečně volají. RegioJet zahájí v pátek sezónní provoz autobusové linky mezi Prahou a Splitem. Ta cestou zastaví v dalších 8 chorvatských městech. Od 12. června dopravce přidá druhou linku do Chorvatska, a to přes Rijeku do města Crikvenica. Alergiky v horkých dnech mimořádně ohrožuje pyl v ovzduší. Týká se to prakticky celého území Česka. Situace by se měla zlepšit jen mírně, a to na severu nebo východě během čtvrtka. V ovzduší jsou hlavně pyly trav a obilovin. Letošní hokejové mistrovství světa by mohlo pro český nároďák skončit už ve čtvrtfinále. Tak zní odhad bookmakerů. Ve čtvrtečním zápase favorizují Finsko, jak sázkové kanceláře, tak i většina sázejících. Na letošní šampionát byly zatím vsazeny bezmála 2 miliardy korun. Favoritem nadále zůstává Kanada.
0: Ve čtvrtek bude převážně jasno nebo skoro jasno, na severu a východě se objeví i o něco více mraku, ale bude to beze srážek. Nejnižší noční teploty 11 až 5, nejvyšší denní mezi 21 a 25 stupni.
13: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Zdravíme toho šťastného výherce necelých 3 miliard korun ze včerejška. Kdyby náhodou nevěděl, co se všema těma penězma, tak se hlásím o příspěvek. Teď už se ale hlásí Boyzone se svým příspěvkem do celovečeráku mistra Bína.
13: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: Středeční odpoledne trávíme spolu na Hit Radio 90. A kdyby nebylo tohoto hitu, tak by dvojka do Rembrandts možná nedostala ten v podstatě kšeft století udělat ústřední píseň jednomu z nejúspěšnějších seriálů všech dob. Přátelům samozřejmě. No a taky potřebovala trošku pomoc od kapely, která tady byla na Hit Radio 90. předtím, od R.E.M., protože R.E.M. odmítli použití svého hitu Shiny Happy People, a tak Rembrandts museli nahrát I'll Be There For You. My jsme si ale zahráli jejich Just The Way It Is Baby na Hit Radio 90. No a za chvíli Liquido.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Bum.
4: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
6: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90 dospívává Michael Bolton svůj hit How Can We Be Lovers. Už teď asi můžu prozradit, že v dnešním vydání Eurochart, které tady bude zhruba za půl hodiny, se objeví i Take That. No a jak jejich rozpad prožívala v 90 kolegyně Markéta, tak to je taky ke slyšení v nejnovějším díle našeho podcastu Vypalovačka, který je tentokrát o fenoménu boyband. Můžete ho najít třeba na stránkách hitradio90.cz.
1: Tam byla prostě informace, že Take That ohlásili konec. A já jsem se normálně psychicky zhroutila. Protože jako dneska to zní fakt jako šíleně, jo? Ale jako pro holku, která prostě tou kapelou fakt jako žila, a úplně mám z toho jako husí kůži, protože se mi to úplně vybavuje, jak jsem byla strašně jako raněná. Pro mě v tu chvíli fakt jako skončil svět a já jsem v tom vlastně byla úplně sama, protože v tom rádiu to byly lidi 25, vejš, a vlastně všichni se tomu jako smáli, víš, to takový, ježišmarjáno, se rozpadly debílkové. Doma u nás to bylo v podstatě podobná reakce, takový to, Markétko, ale z tohohle se nemusíš jako hroutit, víš, jsou důležitější a horší věci na světě, třeba zdraví.
0: To si přitom celý přesně, pokojík tejhle.
2: To si přesně potřebovala slyšet.
1: Přesně, ale jako ve škole, když jsem řekla, oh, oni se rozpadli tejhle, jako Robbie Williams odešel, on se na něm vykašlal.
0: Kdo?
1: No, to neposlouchám. Takže jako, já jsem v tom fakt byla úplně sama.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Více o boybandech, které je v naší vypalovačce, no a Savage Garden byly vlastně taky takový boyband, i když dvoučlený. Tady jsou s velkým hitem Truly, Madly, Deeply na Hitrádiu 90.

Na Hit Radio 90 Enli a její Voices. No a teď už je čas na náš pravidelný filmový hit v 17:30, i když má teda dneska trošku zpoždění, ale zase bude hodně krátký. V tento den, tedy 27. května v roce 1994, měl v severoamerických kinech premiéru celovečerák Flintstonových. No a titulní píseň, která vznikla o 33 let dříve pro ten animovaný seriál, předělali pro film The B-52s, tady je tedy jejich Meet the Flintstones.

0: Affleck, náš dnešní filmový hit půl šesté na Hitrádiu 90 The B-52s a Meet the Flintstones, hraného celovečeráku Flintstonových, který šel do amerických kin v tento den, 27. května v roce 1994. Za necelou půl hodinu Eurochart, no a předtím třeba Elton John, Pet Shop Boys nebo U2.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Happy Sport!
1: Půjčovna a Service Call.
3: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
5: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
4: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
5: Když vysavače,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Devadesátky jsou zpátky.

0: Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy na Prahu komplikuje dopravu havárie nákladního auta. Těsně před sjezdem na Tuřice na 21. kilometru už je průjezdný pravý pruh. Kolona je ale minimálně na hodinu a začíná už před exitem 27 Benátky. Nehoda na 5. kilometru Pražského okruhu ve směru na letiště vytvořila kolonu na 20 minut už od Jesenice. Nesouvislá kolona se táhne po D1 směrem na Brno od 174. kilometru až na křížení s Břeclavskou dálnicí na 196. A zpozorněte na D6 u Chebu ve směru na Karlovy Vary. Na 152. kilometru bouralo osobní auto s nákladním.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku!
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
5: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Hit Radio 90.

0: Co se hrálo a prodávalo na konci května 1995, tak na to dneska hodíme očko v dalším díle hitparády Eurochart Hot 100, tedy vlastně na největší hity před 31 lety, kdy to byl vlastně takový mix pomalých balad a tanečních odrhovaček. Michal Klein i dneska s vámi, tak vítejte ve světě nejprodávanějších singlů a alb, tedy ještě v 90. letech.
1: Eurochart Hot 100.
0: A měl bych tady vlastně hnedka za chvilku jednu reklamní píseň ještě z konce 50. let, kterou tehdy naspíval král Mamba Pérez Prado. Do své reklamní kampaně si ji potom později, právě v 90. vybral pivovar Guinness. A to byla v 90. letech taková celkem běžná záležitost, že hity z reklam v televizní bedně se potom běžně dostávaly do hitparád, jako třeba Gvaglione, což je jinak výraz, který pochází z Neapole, tedy z Itálie, a je to označení pro zlobivý kluky, prostě pro uličníky. Tak to bude 8. místo. Na 9. tam čekejte takovou polouchylárnu od skupiny 20 Fingers, Lick It. No a hned teď jedna z těch pomalých balad, o kterých jsem tady mluvil na začátku, od Celine Dion, Think Twice. Její vůbec první jednička v britské hitparádě. No a v té evropské to byla na konci května v 95. docela hezká, obstojná desítečka.
1: Eurochart Hot 100.

0: Na Hit Radio 90 si dáváte hitparádu Eurochart Hot 100 z konce května roku 1995. Co se tehdy prodávalo, co se poslouchalo, co se hrálo a jaké byly největší hity právě před 31 lety. U nás je třeba vůbec nikdo neznal, ale doma v Anglii, tak tam byly za velké hvězdy. Robson a Jerome. Jinak velké celebrity z televizního seriálu Soldier Soldier. Co to potom vyzkoušeli i za mikrofonem. A všechno, co kdy udělali, byly jenom samé covery, včetně balady Unchained Melody, což byl v 95. dokonce nejprodávanější single na ostrovech. V Eurochart to byla nejvyšší novinka na 5. místě. Na 6. tam si počkejte na italskou diskotéku od skupiny Living Joy, Dreamer. No a teď hned na 7. je tady filmová klasika od mistra Vangelise, jeho Conquest of Paradise. Ale pozor, v tom 95. to nebylo díky tomu filmu. Skladbu si totiž oblíbil německý boxer Henry Maske jako nástupovou hymnu do ringu. A právě díky tomu se slavné Dobytí ráje dostalo zpátky do hitparád. Do té evropské právě před 31 lety na skvělé 7. místo.
1: Eurochart Hot 100.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
3: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
4: 90. Nejlepší.

Nejprodávanější singly a taky nejprodávanější alba měla v Merku hitparáda Eurochart Hot 100. To bývaly doby, kdy se ještě prodávaly fyzické nosiče, tedy singly a taky alba. A právě do albového žebříčku 27. května 1995 teď uděláme takovou malou exkurzi. Ze zpěvaček se nejlépe prodávala Annie Lennox anebo Celine Dion, ze zpěváků Elton John a Bruce Springsteen a z kapel potom třeba Green Day, Cranberries a nebo, a to v té době, dokonce na prvním místě, tak tam byli Take That. Chlapci právě vydali své nové album Nobody Else, a to ještě s rebelujícím Robbie Williamsem, ale moc dlouho to celé netrvalo a Mr. Williams ze skupiny krátce na to odkráčel. To bylo jenom pár týdnů poté. My si z toho nejprodávanějšího alba v Evropě před 31 lety pustíme právě teď písničku Never Forget, která se sice stala ikonickou až právě v létě 95, protože vyšla až po odchodu Robbieho, ale na desce tam byla už v polovině května. Takže hraju i teď a tady na Hit Radio 90. Eurochart Hot 100.

0: všechny největší hity z konce května 1995 hezky pěkně pohromadě a v kostce za necelou hodinu. Tak to je hitparáda Eurochart Hot 100 tady na Hitrádiu 90. No a vracíme se zpátky do singlového žebříčku. Dokonce těsně pod vrchol, kde vám už za chvilku pustím ještě jednou Take That. Tentokrát tedy s baladou Back for Good, která byla na druhém místě. Take That byly prostě tenkrát za absolutní mega hvězdy. Na třetím tam vás čekají eurodancový Labuš a Be My Lover. No a ze všeho nejdříve teď na čtvrtém jedno krásné flamenko od Briana Adamse, které naspíval a nahrál do filmu Don Juan de Marco s Marlonem Brandem a Johnny Deppem v hlavních rolích. No a tady u té písně cítím pravděpodobně asi největší nespravedlnost, protože Brian za ní byl pravda nominovaný na Oscara, ale tenkrát ho porazila velmi průměrná a podle mě spíš velmi slabá píseň z Disneyovky Pocahontas. A Brian od té doby na Oscara stále čeká, stále čeká. Ale vy na nic čekat nemusíte, Briana posílám právě teď a tady na Hitrádiu 90. Takže Have You Ever Really Loved a Woman?
1: Eurochart Hot 100.

0: Radio 90.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Rodinný dům v Řetovicích na Kladensku za 6 milionů 290 tisíc. Rodinný dům Pelgřimov z Krýšov za 5 milionů 800 tisíc. Byt 4+1 v Jablonci nad Nisou za 6 milionů 390 tisíc. Chata v Litvínově za 1 milion 300 tisíc. A rodinný dům v Uherčicích na Znojemsku za 4 miliony 890 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90. Posloucháte Hit Parádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1995.

0: Těsně pod vrcholem skončili před 31 lety alespoň v singlovém žebříčku hitparády Eurochart chlapci ze skupiny Take That, protože ten albový vrchol ten dokázali dobít. Slyšeli jste ostatně před chviličkou. No tak kdo byl tedy lepší než Gary, Mark, Howard, Jason a Robbie?
1: Eurochart Hot 100.
0: Na první místo po 15 týdnech paběrkování pod vrcholem se totiž dostal John Larkin. A teď si možná říkáte, hele, kdo to je, toho neznám, ale já si myslím, že znáte. To je totiž Scatman John, klasický příklad toho, že i se 60 na krku se můžete stát slavnou hvězdou, ba dokonce, co víc, i idolem té doby. Dlouhá léta hrál na piano v jazzových klubech, než se tedy osmělil a zkusil k tomu i zpívat, byť tedy měl velké obavy ze svého handicapu, koktání. Štěstí tedy, že měl tenkrát vedle sebe svoji manželku, která mu dodávala sílu a kuráž, že vlastně o tom může rovnou i zpívat a nebo tedy koktat v jeho případě, což se nakonec ukázalo jako naprosto geniální volba. Ostatně stěží pohledat někoho, kdo by nikdy neslyšel Scatmana. Minimálně na konci května 1995, tenkrát to byl nejprodávanější single v Evropě. Vy se mějte a příště se podíváme do roku 98, a to i s jednou německou polopunkovou uchylárnou. Tak buď středa večer, anebo neděle odpoledne. Budu se moc těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: Vytáhni Jendu!
1: Co říkáš? Výtahy jedna?
0: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
1: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
0: Povídám, vytáhni Jendu!
1: No jo, výtahy jedna!
2: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo?
3: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna!
5: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
10: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
8: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
7: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Pika, pika!
4: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
5: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
6: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
2: GenX.cz.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky. Hit Radio 90.

0: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Ideální dárek k narozeninám pro paní učitelku nebo jen tak pro radost? My jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem. Jahodová, merunková,
2: s čili nebo bez cukru,
1: z prvotřídního ovoce a bez chemie.
2: Také v luxusním dárkovém balení.
1: Věnujte dárek, který nezůstane v šuplíku. Objednávejte na marmelády s příběhem CZ.
3: Marmelády s příběhem.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, byl.